za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

karton album rek, a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

kukuricu len 49 centov za jeden kus a nektarinky len euro 49 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.